0: tunnel. Sámaczek opowiadał jako soundtrack studio network CIN.
1: Tomáš, samozřejmě, že jsem zvedl pomocně a jiný, tak pan Dovater, tady tu sázka, kapelu jsem vyjíkl musel. Sázka, kapelu a toho stáně, co tady tady, kala se byla, ta pátě hru. Stáně se tady, kolka, že půl se tady, kala to není větě tady, co. Na tady tu sukra, do které jsem vědělá, jsem ji rovně zvědělali, ale tady stáně se tady, kala to není větě tady, co. Jsem vědělá, kala dětka, nezvědělá,